0: ale se být toho tohle jindrýka.
1: Ale na nebytíka
2: se Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Ono za kážero jsou mano zelí osma.
1: A slíhe, smakli a slíhe.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
0: Kejke mítke má jaka macha drunka zelí.
1: Ale díkej si, jos, jos.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům.
1: Kovír vy je jůr fuše.
0: Ja, a vy kuk. Mou ho má merno.
2: Little Kraber se nejle máme ke stům. Witches.